Blesk kamenů na potoce hráz, tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět, ve světák moc bodčovák už se slámy a víly nesvedej hned.

Zakláním hlavu s očima k nebi. Po větru plavu, kam nikdy nevím. Neděle znuděně k večeru se sune a vítr hraje blues na jediné struně.

Blažená Marie, na rohu místní kaple, rozdává hostie, oplatky značky wafle. A když je po kostele, spije se mešním vínem a každý bezdomovec

snad jen na chvíli, křehcí jak motýlí, snad jen na chvíli, jen na pár chvíli.

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

Nejhorší je na tom, že to bylo schudé.

Mraky zase táhnou na Taubrič, když jsem šel kolem temže sám. Na chodníku hrál tam chlápek nějaký hit, zakotvil jsem, tiše poslouchám. Vytáhl jsem 10 liber, ty jsi dobrý hráč, a on thank you very much, a zpívá.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

0: a s hubou rozmlácenou dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.
1: Je krátce po čtvrté hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where.

vojenský vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle beze skel nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké peklo a ráj, na žebříku kvete plný.

černá infuze hrůzy, studený pot, spirála marných nadějí, jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod, snad mi tu ještě nalejí pek.

otravuje, to jste zaslí, ty ksichty si člověk už pamatuje. Uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, odemkl aktovku, otevřel aktovku, vyndal z ní obálku, na stůl odložil obálku, uzavřel aktovku, položil aktovku. Uchopil obálku, rozevřel obálku.

odložil razítko, uchopil aktovku, na kolena dal aktovku, otevřel aktovku, uchopil obálku, vložil tam razítko, zalepil obálku, uschoval obálku, uzavřel aktovku, uzavřel

zpoždění ještě doženem. Teď sem hochu pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď. Takový koráb, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořní. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí, jako tahle je. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni na zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. Vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem

0: Sluneční prešák, okna vagonu září do noci, horko najednou, pojď mi pomoci, podívej, to není možný snad, má na mašině číslo 3050.
1: Vlna pohody v moři Komerce, Radio Folk.

kdo vraždil, lží. I před smrtí dovídá se, že za ním nezůstala ani vás.

a tak hledám v tom šuplíku věci, co nemají logiku. Vede tam cesta do dětství, co ukryla svá tajemství. I prázdnota má svou krásu, nikam nespěchá a má dost času. Nikam nespěchá,

se kudy a kam. Stůl prázdný a taky sám. Neptám se na cestu zpět. Čas říká tady a teď.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Když přesně není všechno, jak bych chtěl, tak přesto žiju.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some

říká, chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Chceš-li si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

sezóny nastydlí. Včerejší fazóny jsou dávno k smíchu. Je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byly pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslib tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil, mi září vzalo, jak je to všechno pryč. A nebylo to málo, otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

proti sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slova nechlad. A vítr z polí za dveřmi listopad a celé tělo bolí. Byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou.

sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Marylu. Na té horní palubě tam bourbon teče proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej, Marylu, sejdem se v Nešvilu, sejdeme se v Nešvilu, hej, hej, Marylu. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben, prostě celá skvadra samých slavných men.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Poslyšte písničku, je podle práva o tom, co v životě lidem se stává ze soudních spisů.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlik pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku,

velmi, soude Franta Houska lakomej byl velmi a tou svojí lakomostí dost na nervy šel mi. Kvůli němu v ublížení na zdraví se vezem, my v opici mu vrtali koleno nebo zezem. Velhotě zas pohřební mu zastavila hlídka, že je šofér podnapilý, ozvala se Vítka. Řidič svednul výkora k veře, to máte těžký, no tak

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš

slunečního chrámu v poušti a vůně fialky, co ji udolal písek. A stopy poutníků do svaté země.

tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby spí.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jo, mák zrál a já chodil bos.

je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos, přesto je krásný jít bosky. Je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den

nic. Stačí dát správný směr kulce a proto zouvám se z bot. Chladím se jinovatkou, nula je můj rosnej bod. Občas mám chůzi vratkou.

0: je třeba
1: chodit bos,
0: v popelu uhlíky pálí, koupíš si stírací los, štěstě

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jako duch, až ta chvíle nastane, uválčený.

0: Du hörst deine Abigehe Haya. Sind Gdistila Wangaki Ambi. Anandambi. Odutia Chise. Chimpezi Wakbai Saki. Nuniwa. Chedaki Bibila. Pata.
1: Soupet Skoja. Zvolna mizí, tak jak jezdec za obzor, věrný sobě i své vizi.

Možná píše poslední větu, víc dnů už nesežene. Zprávu světu a loňskému létu, vlasy zasněžené. Ještě váhá s posledním slovem, vázne rytmus a rým. Neví, kde najde obzory nové, chvíli před vyplutím. Bylo to, anebo nebylo, lásky laskané, málo co se nevyplnilo a vody z břehů vyrvané pro Veroniku.

9 hodin 25 mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25 jako bych dostal pěstí. Já za hodinu na náměstí měl jsem stát, ale v jiném městě tvá zpráva zněla.

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v páru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

0: jedna za druhou. Paličkové bubínky rytmus hledají.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

sklády klad, tam, kde je řeka poddajná. Chybí mi tvoje, chybíš mi, tiché, že sotva dýchám.

slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmázy staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplí v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

a vítr ticho v drátech protíná. Stojíme sami před zastávkovou značkou. Za týdnu pár

Ta hrůza, než se naučíte pár slovíček a na tož stran. A u nich každé malé dítě musí být rovnou.

sedíme v kavárně každej u jinýho stolku. Máš svůj společnost a já jsem u jiné přísedící. Hrajeme si s pohledem a skrýváme to před pohledy jiných. Neznáme se ani trochu, ale tolik bychom chtěli.

není, kdo by nás vzal za ruce a spojil nám dlaň s dlaní a řekl, jděte a milujte se, aspoň dneska. A tak tu sedíme dva cudní v kavárně, kolem nás básníci, malíři, umělci, světáci zkušení a vůbec věci znalí.

až. Po straně tě urážej hezky tak, abys to slyšela. A ty slyšíš, ale neslyšíš. A já vstanu, abych se tě zastal. Jenže ty mě pohledem

tak teda pojď. A já ti budu o lásce lhát. Pošeptám ti klidně, že jsi má první i poslední. A ty se budeš tvářit, že mi věříš. Tak teda pojď. Řekneš mi třeba, že už jsi mě všimla dřív, a neřekneš mi, že už jsi pár let vdaná. A nebudem se zatěžovat svědomím. Tak teda pojď, urveme životu chvilinku pro sebe. Upocené pomilování po tmě a na černo,

koncert, zprávy, dechovka, zprávy, smyčcový orchestr, zprávy, disco, zprávy, hurikán, zprávy, hajdy, zprávy a tak dál, pořád dokola. A je tu ráno a v ústech pach mnoha cigaret, žaludek na víně, nervózní česání, máš vrásky kolem očí.

že už mám šediny a rachitickou páteř, aspoň tu, že mám. Bylo to hezký.

sedíme v kavárně zase každej u jinýho stolku. Máš svoji společnost a já jsem u jiné přísedící a nehrajem si s pohledem, protože si pro mě žádnej nenašli. A šátek na věšáku nevisí. Zřejmě si zapomněla.

zhášela svíci, heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

Měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku.

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždy

Svět byl krásnej, umytej. Jak pěkná holka, co má 20. A já sám celtou přikrytej. Chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil.

neskouřil jako reníček a slunci nechtělo se vstát. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl chýr a netopír, jen smutek, že už

se k sebou v asfalt a hvězdy se pohnuly a hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená, byl první, co z nebe spad, byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat, jen děti se nesmály, jen děti se nesmály.

motýlí křik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

možná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Vodní hladina, samá řasa, oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen.

nejlepší vojevůdce, nikdy nekončící bitvy. Na večer po západu slunce, útěrkou na nádobí se tře poslední kapky z kuchyňské linky.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V plotě je z loňska uschlý sláz a v hlíně zrezla plečka. U branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá svlečky. A kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka. Větve se cudně sklání k zemi, co když to všechno byla mýlka. Ubyla luna vinovatce a mráz ti kvete pod očima. A z vázy trčí věčně živá kytice od otčí.

se vine v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi. Co když to všechno byla mílka, ubyla luna vinovatce.

létě z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách nad tím obrazem, já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

napíšu i tobě, stačí poslat nápis. A nespívám, buď křičím nebo šeptám. A přesto nejsem rapper s kytarou. Než se nikam nacpu, vždycky se slušně zeptám. Hostejnu ti střízlit, anebo trochu pod parou.

kolikrát jsem myslel, že mu život skončil, že nemá žádnou cenu se s ním dál vlíct. Přitom stačilo jen, abych v mozku něčím trochu pootočil. Milujte svůj osud.

šťasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíbe.

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost Švejku. Víc lidových průpovídek, říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

napřetí. Pomoz mi, pro Boha tě prosím, můj život, já se ti přebohatě odměním. Šeptej mi,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Přejem dobrý vítr lahvím trosečníků.

pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i ta

Našel jsem tě blízko sebe, leželi jsme na zemi. Podlaha tlačila a nemohli jsme spát. Mluvili jsme o věcech, které nás nezajímaly, a mlčeli o tom, co chtěli.

ztratili vstupný a koruny házeli do hracího automatu. Smáli jsme se lidem, co museli pořád chodit, a my jsme seděli s nohama na lavičce.

vzali jsme se za ruku, abychom se už nikdy nepustili a hledali kytku, kterou nespálí mráz.

Stek lega, chci stavět zase zeď. Dětství je loďka, nepřevrhni ji seď.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jsem stopou a nejméně nelpí, schudlý aristokrat.

0: Ještě ne.
1: A proč ne?
0: Ještě jednu pohádku.
1: Už jsi měla 3 pohádky.
0: Tu o princezně, která háčkovala.
1: To neznám.
0: Tak si ji vymysl.
1: Ale žádný vymýšlení nebude.
0: Mě zebou nožičky.
1: Vem si ponožky.
0: A svědí mě zádička.
1: Poškrábej se. A už dost, zalez do spacáku.
0: A kvákaj tu žáby.

Začal jsem před pár dny chodit s dívkou z kavárny. Rozumí mi báječně, jen nechce prozradit, kolikže její let, jak dlouho jí nosí svět. Ještě že mám pro tohle to vyvinutý cit.

ty hrtinky, smrdělo po pivu a kůře, po rybách a mužským potu, jak bys mě miloval, obličej starý divoženky.

jak bys mě miloval. Vidět jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jezdili po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

létají kola a bez ohledu na rytmus bičují dotažného vola. Jak se tu vzali, tak zas mizí, lepší, když budou o dům dál. Nelituj, vždyť tu byli cizí, kdo by tu o ně vpravdě stál.

Pár slepic ve vsi ztratilo se, když tu u nás byli. Dalšího dne v raní rose pírka po nich zbyly. Na ohni se co si vaří, feroten se nedá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Věřte mi to, moji bratři, tahle byla hnědá. Nástrojů pár jen sebou měli, až do rána struny zněly, poprvé v tom jejich reji mí.

nohy tě v tu chvíli zradí, když je vidíš hrát. Zpívali lá, lá, lá.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

městě sochám se klaníš. Na mostě mostů toužíš se smát.

cestě vede přes pustý sad až k čarovnému víli, jež chrání před přízraky a před zhoubnou mocí. Když už ne na pořád, tak aspoň každou chvíli, ať víme, že zázraky dějí se jen v noci, která

šeptají a pařezy svítí, loučí se světovým budoucích vodí, co kráčí po kraji pod hvězdnou sítí, nikdy se nedoví ten, kdo se tmy bojí. Barvy se přetaví v čersté skvrny z palety, až přijde minuta, kdy se mlha zvedne. Sny zavřeme do hlavy, pozbíráme konfety, v jeskyních svinutách přečkává noc ve dne.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a nevím, proč tě mám. Všechno mě žere i tvůj stín, cítím, že sem už nepatřím, a tak jdi k čertu.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nás zvučí. A tak se zvučím a už tuším, zas budem nejlepší. Pak cestou domů, tou temnou alejí, budeme se spolu.

zvučí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk nazvučí. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nejvíc záleží na tom, jak se člověk

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

přesto, že tu nejsi, tak mluvím s tebou. Kolem spousta pouličních zpěváků a jednu píseň střídá jiná. Odrážej se od zdí a rozsvícených oken baráků. Všechny je znám,

že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou. Vím, že všechno pěkný nemůžu vzít sebou. A přesto, že tu nejsi, zpívám s ní a s tebou.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

tvé srdce bedví, zlámané chuť hořkých mandlí a rudé rtěnky. Pro tvoji chůzi jsem led příliš tenký, jsem nedělní svítání v cizím bytě. Jsem kouzlo chvíle, kdy řekneš chci tě a já nechám se chtít ve chvíli krát.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Hello. Chlapci, stát.

0: Hudba hory přenáší. Radio Folk.
1: Když se tehdy přineslo na talířku křupky,

skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen a špičku dovnitř otočila ven a vzniklo

nesní ani kousek knedlíku, lepek lepí zevnitř prístřeva v kávě ani stopu po mlíku a nejde nikam, kde je sleva.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Bylo jich víc, já bouřil snad už sedmou. Písničku psát je někdy

nebe. Tančíme do rytmu na tři doby. Já pletu si krok, ale nám to jde skvěle. Je večer červencový, opilý okamžikem v šatech z deště. Tančíme do rytmu kapelníka, ne, nejdem se napít, já chci tančit ještě. Sestro hudebník,

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

uměl jsem těšit, uměl zarmoutit. Pár fotek je všechno, co teď mám. Buď můj přítel,

listů knih, od Čapka, Lustiga nebo od Remárka. Ze stránek vidím ty duše zoufalých, těla, co odváží dvoukolák či kárka. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry, každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry. Na příslib nekonečna, lepší pak, když ne nyní, a kdo z vás nikde nikdy ničím se neproviní.

místa je dost, jen v mém domě bydlí můj Bůh a ten ví, že přes práh mi neprojdou nenávist a zlost. V oknech mám slunko, slunko a ne mříže. Venku se rychle šeří, je vidět netopíry, každý z nás něco věří, na lásku, na vesmíry, na příslib nekonečná, lepší pak, když ne nyní, a kdo z nás nikde nikdy ničím se neproviní.

přiběh mi na zahradu černý kůň, nechal mi bílý pramen ve vlasech. Oči měl hluboký a lákavý jak tůň a z jeho hřívy se mi tajil dech. Přišel s ním Shakespeare, Mácha i Lord Byron, přišla s ním Rusalka i holka od kůň.

starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva sem na ní kejv, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejv.

spali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoir do konce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku šanoár. Kdybych býval pro milenku kasár,

hořké jak odvar z oměje, všechno, co znáte, to mě je a čekám, kdo mi umeje.

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

možná ten, s kterým mluvím, mě přišel varovat trosky svých činů, radši sebe unáším.

ať si vrásky smíchu třeba brázdí její tvář. Na hranicích hříchu marně hledáš

polikám na sucho a zahřívám mě dech. Říkám si, tak už toho jednou provždy ne. Teď zase nepřijde a budu si plést rafičky hodinek a ulice měst. Nikdy nic neřekne a nechce si číst, když poštou posílá mě za listem list.

sebou chudí ustát, z jakýže dál zemět někoho hrát. Někdo by plakal, jiný do něma pil, někomu v počítači náhodou zbyl. Možná nás dělí jen pár spěšných pater a je to něco jako

0: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

klidně i mohlo se stát. A klidně i mohlo se stát. Je to začátek a

uprostřed noci mi běží slova tvý jako vodopád. Možná se

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Zase mi vypnul emoční lalok.

Bylo by to lásko, alespoň na lok a na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli uká. Jsi jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení je hňátek s nacitou pravou. Buď je mě perlivá, vždy je mě perlivá. Je to ve hvězdách, zdali mě ráda máš. Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou lámeš hůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

dala si mě o kapesník. A já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh. A já najednou štěstím nutli ukáv.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Je pár minut po 19. hodině.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Já sám pozdě večer jsem do sálu vešel, sedl za stůl a oslyšel smích.

jak se dá si blíž. A pak jsem ho spatřil, on k silákům patřil, v zápětí namířil k nám. Já cítil, jak blednul,

doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej.

Petr ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tahle křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci, po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupá přelet, o tom dole ztrácí, z výšky ovšem větší dálky lépe pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí, čáry máry, hloupé sváry, cviky kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky vysvětí.

svátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat slzy tvé.

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou. Zas po létech cítím tvoje pohlazení a tak sedám do vlaku. Bez motýlka, bez fraku, jedu nocí hledat

co ráno sprečne tě, stahujem zvonění a rychle za stůl, kde se nic nikdy nezmění. Lžíce talíř v něm jídlo, na jednom kopyto

tomu suchary. A je to nad kámen, zuby si na nich dočista, dočista už

půlnoční expres, kdyby mi zasvítil na chvíli. Po slunci nejvíc zatoužíš, když přijdeš do díry. Sokolí hyusnu honem pryč, pryč, abys pospíchal, jinak tě zavřou na všechno.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem cel.

Hej, tam šel lidem. Když jsem šel, říkal jsem, přijdu hned. Teď se vracím zpět, vždyť hned, to je pár let. A známí na mě mávají a říkají, tak good day. Vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hrají. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hrají. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

Vrací se do Sheridan a děti káču v trávě hrají, na verandě pijou čaj, je to můj kraj, tam vše.

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

možný, tohle to nemožný to je. Malej je malej, však to přežije. Malej je malej, vždyť si ještě užije. Je, až bude velkej.

Až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane vany, řeknete si, to je špatný těsnění. Ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta přepravení.

že se změním ve strom planý, že mě čeká divný spaník.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát,

Opatrně lehce, jak mu záleželo na větvích a botách. Opatrně lehce se zas

opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Myčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

hladce, doťukání paciček na papír úřední. Ventilačka, hloupej komár, barikáda práce, a já za ní bojovník úplně poslední. Všichni už se rozupekli a já jsem tady nový, a rozhodně neláká mě sektor výrobní. Takové to upocené a zanech ty volej,

barometr ukazuje stavy infarktový. Polemika jak by ne, vždyť mě to nesedí. Tohle číslo, co tu není, mělo by být, kdo ví. A tady ta ptákovina s jinou sousedí. Předvídám a dosazuju, z čela se mi páří. Detektivka, tahle křivka, každý nevinný. Nadčasový podvodník se chlubí svatozáří a umytou rukou ukazuje na jiný. Přišel starý, pochválil mě za snaživou práci. Po poradě vykopnou mě o dvě patra výš. A jak takhle stoupám přelet, o tom dole ztrácí. Z výšky ovšem větší dálky lépe pochopíš. Toť můj život zasvěcený kolkovýmu štěstí. Čáry, máry, hloupé sváry, cviky, kočičí. Že ti někdo v šeru ulic razítko dá pěstí, alespoň ty horší stránky.

spatřil, on k silákům patřil, v zápětí namířil k nám. Já cítil, jak v lednu a dech můj se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo,

jako zvon, jako bys cítila, že se ti v prsou rojí hadi.

vás úkonnější, že například taková sloka číslo 3 popravdě není z nejvydařenějších, to nad slokou 4 hrdost neskrývám, ta posluchačům jen tak nezevšední, o ní však nemá smyslu říkat víc, nezná-li člověk ty 3, co byly před ní, pak sloka 5 by přišla nakonec, ta ovšem líčí, jak to všechno skončí, a to bych vám nechtěl předem vyzradit.

Býval jsem svobodný, volně dýchal, trochu naivní, ale prostý všech vin. Nebyl jsem napojený.

je větka pesní, už mě ovládá, to on mi našeptává, kde všude jsem mohl být. Všechna ta setkání za mě i pořádá a já nemusím ani opustit svůj byt.

co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

Jak klidně spát, když děti umírají hlady? A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň. Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je

jenom zbytky slunečního chrámu v poušti a vůně fialky, co jí udolal písek. A stopy pouště

a v tom přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby zpívají píseň pro nevěstu.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Ça va bien?

les peintres de bonhomme. Et le visage, oh, c'est les... C'est les...

spát a v koutku budu sedět. Chlebem se budu spát a v koutku budu sedět. Chlebem se budu spát a v koutku budu sedět. Chlebem se

Let se kněz špatnou radu dnes dala, si byla nám. Dlouhá noc s úsvitem padá chrám. Daimon řek, končí se věk, zlatý věk není lék. Co dál, sfingy se ptám? Ptám se hvězd, co právo, ctnost a čest, kde jest? Stále marně se ptám, no, vždyť to znám. Jen pěst, tvrdá pěst,

houbají koutkama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě náčasy. Dáme mu bejvák a ať v něm klidně spí. Že nejsme škoti, celý mramorový. Nahoru nápis leží tu a hnije, už nešetří, ani nebuduje, už to má jistý.

stačí pohled zpět. O moc bohatší se vracím z toulek svých. Nesním o přepichu a mám na rtech smích.

rytmus vlaků i blues lopatkových kol. Všechny písně, které vrací Glen Bahor. Už vím, proč lidé sní, když píseň vlaků zní a vidí měsíc.

Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again.

až budu jako Klauferda, kdo bude chtít mi úder dá. A já na dvoře divadla opiju se s Markétou. Svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape voska dole, blikáru zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

Týdny, kdy psával jsem ti 30 SMS-ek, denně jsou už pryč, to spíše najdu je hluseně, nežli zbytky kuráže, dát se urážet. Stůlná si jako skapolévkové smysi, kterou kdo si kde si za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikaru, skřídel mi kape voska, dole blikáru zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, arabi i židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

V kulisách laciného dramatu se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené jména, bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě poplese. Svobodný si mak Ikaru, skřídel mi kape voska dole, bliká růzo podálem ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí. Je to tak.

už plný sněhu, plný sněhu. Ať sítřní ptáci pomatení květnem rozdrásají hrdla.

prořízl dlouhý stín, to se šourá děda Jeřábek a má v ruce klín. Chodívá za svojí bábou, každý dobře ví, dnes přišel až za soumraku.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Zpřádali falešné nitě v temné kopce.

hodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

Proto z mých beder sejmou břemena. Hodili mě přes palubu, já však ještě nekončím. Bojovat o život budu.

do Klukovin. Bude si tančit a jásat s holkama u řeky vířit, ve víně tone svět zásad.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Vozit vlaky, to chci taky. V dětství jsem si

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

on ti dá. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv.

když knoflík přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát, přestane.

dospělej chlap, tak asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů výhybek na trati, po které odplouvá, co mělo zůstat.

Nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí, jenom tu je a jenom tu.

nádraží, ukazující kam. Odcházím z nádraží, odcházím z nádraží a nejdu za nikam. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Co ještě dám? A bílá, černá, bílá, jak je to dávno už, dávno jak bahno dna. Co od té doby pak, co od té doby pak, ach je jen nám.

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co tak moc je chceme.

smířit se s tím zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

Je to tak překvapivé jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

A je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom a teď jsme v tom

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad když jsi s mojí spadla na polštář, to všechno už je.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Koupil jsem si v outletu outfit, něco na outdoor. Hlavně na treky, na den z party můžu vždycky o

čem jezdí ke svýmu baráku. Jsem těsně cool a vždycky in, tak trochu fool, jenom free cool in. Můj lifestyle coach

že slávu, moc a prachy zažije za svýho života. Někdo holci musí počkat, až si umře. Na obláčku si pak šepotá. Trpělivost přináší trny i růže, slušnost vyhodila ze sedla lež. Můžeš jí svlíknout třeba z hadí kůže, skočí na tě ráda, když to chceš.

otvírej nebeskou bránu, rozehřej srdce z kamene, zacel v duši ránu vodou z živého pramene.

Tak seděli v Bobbyho krčmě, při grogu, při kartách. Jim Baker tak řečený strčmě a Chang z něho šel strach. A skoro už blízkly se nože, když Chang měl výhru brát. Tu Ivan jen vykřikl, cože, snad ne.

Tu Ivan dal každému půlku, ten dobrý policajt, a James Cus vyndal svou lulku a pliv Grandpa Wright. Pak spokojen začal zas hulat, že

zemí naproti výtahu. Vezmi si pletení a něco, co ti bude slušet. Dostaneš visačku číslo a složíš

neřestí, hříchy od dětství až do prosektury. Životní kréda, většinou zbytečný a po nevěře splí. Do klubu odložených milenek jsou tyhle dveře, všechno si prohlídni, ať nejsi zklamaná. Můžeš si vyzkoušet, jak se ti bude sedět,

0: oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Zase se budím na dece ve 2:10, byl to jen sen, říkám si a srdce sklidňuje se. To by se nemohlo stát, to by nedávalo smysl, to by bylo mimo mísu. V tom snu jsem za vládce si volil diktátora, aby mě ochránil před jinou diktaturou. A z mobilu jsem naťukal do fóra, že prý sním o světě s telefonní šňurou. A pak jsme 35 let sbírali víčka, aby postižení měli stovku za ně. A dávali jsme operovat svého králíčka, když jiného jsme zatím měli na smet.

těch špatných jsem pak hledal pochopení a v tom smu slušní lidé byli vlastně zrádci. A ti noví slušní vele byli holarabky. A chudé děti měli jsme na práci. A za to jsme jim posílali samolepky.

noci zavírám světnici na petlici. V té kleci třesu se zimou, jak mě ocel v ruce zepe. Je mi špatně ze sebe a je mi špatně z tebe. A pak se budím.

0: krátce po druhé.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

hodin letu všechno kolem tebe změní. Vlhkost duchu, teplotu i zvuky posed mění. Barvy a vůně, stravu i zvyky, hygienu i obchodní triky.